0: Rádio Metropole, Česká rep publika. Nejlepší info nejen z repové scény.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Český pruh

0: album, hlavní letní single s filmovým videoklipem Beverly Hills, no a večer vystoupil na masivní narozeninové party v pražské Roxy. Trojtý release není jen marketingový tah, je to jasný signál, že začíná nová kapitola v jeho kariéře i v osobním životě. Bude mít dítě a navíc oslavil kulatou čtyřicítku, tak všechno nej a pojďme dále. Karlo založil novou značku kávy Brick, A$AP Rocky bude mít koncert v Praze, kde v O2 aréně vystoupí už 4. října. 8. června je release day pro Bulhara, najdeš na jeho novém albu 13 věcí a mezi hosty je například ICL. Izomandias má venku nový videoklip Milujou mě nenávidět. Tenhle ten klípek vznikal v prostorách pardubického krematoria, kde se mimochodem natáčel taky český legendární film Spalovač mrtvol. No a svou debutovou desku má venku Maizman, vítěz prvního ročníku soutěže Mac v Rap, tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.
3: I buy you a drink. 6 in the morning.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Cože, to už je červen? Ano, už máme druhý červnový týden? Ano. A je tu klasický, tradiční pondělní host našeho rádia? Ano. Náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Ahoj, vítám tě ve vysílání, co si o tomto týdnu myslíš?
2: Ahoj Luky, a zdravím tebe i posluchače. On ten týden je moc hezký, skutečně moc hezký. Odpracuje to na nebi Venuše, která nejdřív v blízkosti Jupiteru vytváří pocity obecného blaha, zejména v úterý a ve středu. A to se děje za rok jenom jednou. Až Venuše to spojení s Jupiterem opustí, tak v sobotu, v neděli vstupuje do vazeb na Uran a to vytváří takový jako milenecký klima, seznamovací klima, ale i pro manželé a dlouhodobý vztahy je to takový jako oživující, obnovující.
1: Krásu tohoto týdne si bez nároku na honorář odpracují Venuše a Jupiter. Kde je ale slabé místo?
2: Administrativa, korespondence z úterka na středu, tam lidé budeme podávat velké výkony, bude třeba něco, nějaký písemnosti nebo někam zajet. Náročnější cesty na trpělivost, vytrvalost, ale to povolí. Jo, úterý, středa, tam toho, myslím, budeme mít všichni plný brejle, ale ono to není na pořád.
1: Astrovzkazy do vašich uší na našem rádiu každé pondělí doručuje náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Děkujeme a k nám všem hvězdy svítí na životní cesty.
2: Moc ti děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: den.
1: Berani, nečekejte zázraky, důležité bude přežít. Býci, potřebujete bezpečí, protože to je to nejlepší proti stresu. Blíženci, vy dál posilujte svou psychickou odolnost. Raci, je čas naplnit si dávné sny. Lvi, chyby berte jako nezbytnou zkušenost. Pany, perfektní pořádek není rozhodně víc než dobré vztahy. Váhy, ukažte své znalosti a lidé si vás všimnou. Štíři, nenechte se vtáhnout do žádné manipulace. Střelci, šetřte síly na zásadní témata. Kozorozi, i krátká pauza zlepší vaše soustředění. Vodnáři, prožitek bude to nejlepší pro vaše další rozhodování. A co my ryby? Vody jsou celkem klidné a štěstí je prý na naší straně.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: roku sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná na

0: Více na nissan.cz.
1: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Tvoje ráno.
7: Tvoje rádio.
6: Rádio Metropole.

0: první krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst. A projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Lučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschodách. Čin připravoval.
4: Zvláštně na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že si nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
3: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
1: Sport.
5: Neděle byla plná vítězství pro české sportovce. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Pražské Troji závod v kajak krosu a Kateřina Beková na kanále v Troji ovládla časovku. Další skvělý výkon předvedl motocyklový závodník Filip Salač na Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 přijel do cíle na druhém místě a skvěle se naladil na domácí Velkou cenu České republiky. A skvělý výkon předvedla tenistka Kateřina Siňaková, která získala další grandslamový titul.

0: ve čtyřhře už 11. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhráli double na French Open. Gratulujeme. A teďka zpráva z virtuálních tratí. Pátý podnik šampionátu Virtual GP 2026 na německém Sachsenringu přinesl pořádné drama na mokré trati a naprostou dominanci stáje JJ Racing Team. Martin Kadlečík potvrdil roli favorita, když ovládl kvalifikaci a následně zvítězil jak v 15-minutovém sprintu, tak v hlavním závodě. V něm ho navíc skvěle doplnil druhý Vojtěch Fiala a tým tak mohl oslavit double. Šampionát teď čeká americká Road Atlanta, kde se 23. června pojede poslední závod s vozy GT3. Tolik zprávy, Tom Gottwald vám z redakce přeje dobrý poslech našeho rádia.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
4: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omega Sport CZ.
1: Radio Metropole.
5: Víc muziky, víc energie.
6: Víc

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Metro Retro. Metropolitan.

0: mobilitu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Cože, to už je červen? Ano. Už máme druhý červnový týden? Ano. A je tu klasický, tradiční pondělní host našeho rádia? Ano. Náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Ahoj, vítám tě ve vysílání. Co si o tomto týdnu myslíš?
2: Ahoj, Luky, a zdravím tebe i posluchače. On ten týden je moc hezký, skutečně moc hezký. Odpracuje to na nebi Venuše, která nejdřív v blízkosti Jupiteru vytváří pocity obecného blaha, zejména v úterý a ve středu. A to se děje za rok jenom jednou. Až Venuše to spojení s Jupiterem opustí, tak v sobotu v neděli vstupuje do vazeb na Uran a to vytváří takový jako milenecký klima, seznamovací klima, ale i pro manžele a dlouhodobý vztahy je to takový jako oživující, obnovující.
1: Krásu tohoto týdne si bez nároku na honorář odpracují Venuše a Jupiter. Kde je ale slabé místo?
2: Administrativa, korespondence z úterka na středu, tam lidé budeme podávat velké výkony, bude třeba něco, nějaký písemnosti nebo někam zajet. Náročnější cesty na trpělivost, vytrvalost, ale to povolí. Jo, úterý, středa, tam toho, myslím, budeme mít všichni plný brejle, ale ono to není na pořád.
1: Astrovzkazy do vašich uší na našem rádiu každé pondělí doručuje náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Děkujeme a ať nám všem hvězdy svítí na životní cesty.
2: Moc ti děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole. IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
4: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
10: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
12: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
17: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
18: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
19: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
20: Kalhoty ukazují víc než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
21: Tohle je
22: Radio Metropole.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
2: jaké je počasí na Moravě
0: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 8. června. Kamiony ode dneška dál neprojedou Olomoucím. Opět tu platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun do ulic Ferstrova, Albertova a Pražská. Úsek převzal do vlastnictví Olomoucký kraj a zákazem zabrání tyrákům krátit si cestu přes město. Podrobnosti má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Škodu za více než 1 000 000 korun nadělal v Horce nad Moravou u Olomouce v noci na neděli požár skladové haly s papírovým odpadem v průmyslovém areálu.

0: živel likvidovalo 7 jednotek hasičů. Ke zranění naštěstí nedošlo. Příčina požáru je dál v šetření. Od víkendu zase jezdí vlaky na trati z Prostějova do Kostelce na Hané. Provoz tu stál po páteční srážce osobního vlaku s kamionem na železničním přejezdu. Při nehodě se zranilo 8 cestujících a došlo ke škodě ve výši asi 8 milionů korun. Nehoda je dál v šetření. Do budoucna může být povinné zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů. Návrh zákona má zamířit ke schvalování vládě nejpozději v létě, píše ČTK. S účinností se počítá od nového roku. Zákon má zajistit transparentnost a zabraňovat šíření zavádějících informací týkajících se příslušnosti pachatelů. Sport. Prostějovský tenisový challenger má vítěze. Roli hlavního favorita potvrdil Argentinec Sebastian Baez. V pozici turnajové jedničky porazil ve finále 33. ročníku prostějovského antukového podniku Slováka Alexe Molčana, a to po setech 6-4 a 6-2.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
2: Dnes sluníčko a teplo, od zítřka se začne ochlazovat. Víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno, 25 až 28 stupňů Celsia. Úterý oblačné anebo zatažené a také deštivé, 20 až 23 stupňů. Ve středu pod mrakem deštivo, dokonce jenom kolem 15 stupňů Celsia. A potom mají teploty opět pomalu nahoru. Ve čtvrtek oblačno nebo vysoká oblačnost a 19 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
4: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Policie v Olomouci, ve Zlíně také na D1 a Olomoucí v sobotu proběhne půlmaraton. Víme, jak se jezdí tady. Policie na pondělních cestách pomáhá a chrání v Olomouci, na Lipenské, také ve Zlíně na nábřeží nebo na D1 na Přirovsku u Říkovic. A také víme, že Olomoucí tento týden proběhne půlmaraton, v sobotu o víkendu na 7000 běžců poběží například k hlavnímu nádraží kolem Klášterního hradiska přes Černovír na Lasce a dále do Hejčína. A v trasách závodu jsou opět umístěné značky, které připomínají, abychom si před víkendem nezapomněli přeparkovat.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
4: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Všední den.
1: Berani, nečekejte zázraky, důležité bude přežít. Víci potřebujete bezpečí, protože to je to nejlepší proti stresu. Blíženci, vy dál posilujte svou psychickou odolnost. Hradci, je čas naplnit si dávné sny. Lvi, chyby berte jako nezbytnou zkušenost. Pany, perfektní pořádek není rozhodně víc než dobré vztahy. Váhy, ukažte své znalosti a lidé si vás všimnou. Štíři, nenechte se vtáhnout do žádné manipulace. Střelci, šetřte síly na zásadní témata. Kozorozi, i krátká pauza zlepší vaše soustředění. Vodnáři, prožitek bude to nejlepší pro vaše další rozhodování. A co mi ryby? Vody jsou celkem klidné a štěstí je prý na naší straně.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
11: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
16: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
0: Radio Metropole, podporujem domácí muziku.
17: Čekám na...

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Kucí, nevíte, kde máme soupeře?
3: Jo, tady jsou, jenom se musíš podívat dolů.
4: S hodně velkou nadsázkou by si tohle mohli říkat naši reprezentanti na fotbalovém mistrovství světa. Stačí se podívat na průměrnou výšku soupeřů v naší základní skupině. Češi měří v průměru 185,7 cm, Korejci 181,9, Mexičané 179,5 cm a Jihoafričané 178,8 cm. Tak snad budou mít naši kluci výhodu nejen ve výšce, ale i v gólech. Mistrovství světa startuje už ve čtvrtek večer zápasem Mexiko Jihoafrická republika a my vstoupíme do turnaje v pátek ve 4 ráno našeho času proti Jižní Koreji.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
8: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
11: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
14: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
15: Taneční rádio z Olomouce.
16: Taneční rádio z Olomouce.
15: Rádio

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Je pondělí 8. června. Hudební altán ve Smetanových sadech Olomouci se na léto opět rozezní. Na desetletních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti na webu promenadníkoncerty.olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sledujeme dopravní situaci u Olomouce. Nová propojka silnice 35 a 635 u Bruchotína odklonila tranzit z Křelova. A v Bruchotíně ale provoz roste a řidiči nedodržují rychlost. Jako efektivní řešení nebezpečné situace a sklidnění dopravy teď místní vidí nasazení pokutujících radarů, jako se to děje v Olomouci, Šternberku a Uničově, píše o tom Deník. Uvidíme, zda se tu zabudují. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova, půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme opět na náměstí na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu.
1: Sport.
3: Hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis nevyhrál. Jeho vítězná série skončila na diamantové lize ve Stockholmu po 40 závodech a 3 letech. Světový rekordman tam skončil druhý s výkonem 580 cm. Porazil ho Australan Curtis Marshall přeskokem laťky ve výšce 590 cm.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radia Metropole.

0: ovací krém, od zítřka to má být spíše na deštníky a na mikiny. Víme, jak bude. Dnes sluníčko, jasno anebo polojasno, 25 až 28 stupňů. Od zítřka půjdou teploty směrem dolů. V úterý 20 až 23, druhý pracovní den tohoto týdne má být oblačný anebo zatažený a také deštivý. Ve středu pod mrakem deštivo 15 stupňů, ve čtvrtek 19 stupňů a oblačno nebo vysoká oblačnost.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Ranní nehoda nedaleko Holešova a policie v Olomouci a taky na Blanensku. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na ranní nehodu na Holešovsku mezi Martinicemi a Žiranovicemi. Policie chytá v Olomouci na hraniční ulici za oby, jsou také na Blanensku, v Olomoučanech, nedaleko sběrného dvora nebo mezi Ráječkem a Spešovem. Za volantem vám kryjeme záda i vaše nárazníky. Šťastnou cestu!
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 8. června a svátek slaví Medard. Tipnete si, kolik jich v Česku máme? Přibližně jenom 30. A všichni známe pronostiku Medardova kápě 40 dní kape. Buďte bez obav, dnes pršet nemá. 75. narozeniny slaví zpěvačka s parádním chraplákem Bonnie Tyler a kulatou 50. má americká tenisová hvězda Lindsay Davenport. Na dnešek připadá Světový den oceánů a také Den nejlepších přátel. My jsme vaši nejlepší rádioví kámoši a máme pro vás doslova moře muziky i v pondělí 8. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
8: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Cože, to už je červen? Ano. Už máme druhý červnový týden? Ano. A je tu klasický, tradiční pondělní host našeho rádia? Ano. Náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Ahoj, vítám tě ve vysílání, co si o tomto týdnu myslíš?
2: Ahoj, Luky, a zdravím tebe i posluchače. On ten týden je moc hezký, skutečně moc hezký. Odpracuje to na nebi Venuše, která nejdřív v blízkosti Jupiteru vytváří pocity obecného blaha, zejména v úterý a ve středu. A to se děje za rok jenom jednou. Až Venuše to spojení s Jupiterem opustí, tak v sobotu, v neděli vstupuje do vazeb na Uran a to vytváří takový jako milenecký klima, seznamovací klima, ale i pro manželé a dlouhodobý vztahy je to takový jako oživující, obnovující.
1: Krásu tohoto týdne si bez nároku na honorář odpracují Venuše a Jupiter. Kde je ale slabé místo?
2: Administrativa, korespondence z úterka na středu, tam lidé budeme podávat velké výkony, bude třeba něco, nějaký písemnosti nebo někam zajet. Náročnější cesty na trpělivost, vytrvalost, ale to povolí. Jo, úterý, středa, tam toho, myslím, budeme mít všichni plný brejle, ale ono to není na pořád.
1: Astrovzkazy do vašich uší na našem rádiu každé pondělí doručuje náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Děkujeme a k nám všem hvězdy svítí na životní cesty.
2: Moc ti děkuju. Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala, poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na dodržování pravidel silničního provozu v Olomouci dohlížejí strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes bude hlídat povolenou rychlost na 5 ulicích. Volkrova, Kyselovská, Prokopa Holého, Hejdukova a Třída Svornosti. Tak na to pamatujme.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnice a dálnice zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude v úterý a ve středu. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany už se napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí a stále častěji hledají zaměstnance na Filipínách. Trend sílí ve stavebnictví, dopravě i zdravotnictví. Na konci března u nás pracovalo téměř 15 000 Filipínců, z nichž 2/3 tvoří muži, píší o tom Novinky.cz.
4: Sport.
3: Vítěze mají tradiční automobilové závody do vrchu ve Šternberku. 45. ročník mistrovství Evropy vrchařů na trati Ecce Homo ovládl Ital Christian Merli. Ten 7800 metrů dlouhou trať zajel v čase 2 minuty 43 sekund 86 setin. Druhé místo obsadil domácí Petr Trnka.

0: čase 2 minuty 45 sekund 900 sekundy. Gratulujeme.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Dnes sluníčko a teplo, od zítřka se začne ochlazovat. Víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno, 25 až 28 stupňů Celsia. Úterý oblačné anebo zatažené a také deštivé, 20 až 23 stupňů. Ve středu pod mrakem deštivo, dokonce jenom kolem 15 stupňů Celsia. A potom mají teploty opět pomalu nahoru. Ve čtvrtek oblačno nebo vysoká oblačnost a 19 stupňů.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Nehody v Prostějově, také v Kroměříži a policie v Olomouci, také v Hranicích. Víme, jak se jezdí tady. Auto srazilo cyklistu v Prostějově na Čechovské a v Kroměříži je nehoda u mostu přes Moravu na Tovačovského ulici. A policejní stopka se před námi může při kontrolách zjevit v Olomouci, Holici na Keplerce a také v Hranicích na Hranické ulici u Kruháče. Frčíte po silnici nebo vyjíždíte z garáže? Tohle rádio správnou cestou vždycky ukáže.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: Radio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Muzika a energie, tak to je Radio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa české republiky, tak pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Český průkopník grime scény Smack One v pátek 5. června uzavřel svou dosud největší kampaň a udělal to ve velkém stylu. V jediný den vydal stejnojmenné album, hlavní letní single s filmovým videoklipem Beverly Hills, no a večer vystoupil na masivní narozeninové party v pražské Roxy. Trojtý release není jen marketingový tah, je to jasný signál, že začíná nová kapitola v jeho kariéře i v osobním životě. Bude mít dítě a navíc oslavil kulatou 40, tak všechno nej a pojďme dále. Karlo založil novou značku kávy Brick. Ace Rocky bude mít koncert v Praze, kde v O2 aréně vystoupí už 4. října. 8. června je release day pro Bulhara. Najdeš na jeho novém albu 13 věcí a mezi hosty je například ICL. Izomandias má venku nový videoklip Milujou mě nenávidět. Tenhle ten klípek vznikal v prostorách pardubického krematoria, kde se mimochodem natáčel taky český legendární film Spalovač mrtvol. No a svou debutovou desku má venku Maizman, vítěz prvního ročníku soutěže Mac v Rap, tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
6: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Radio Metropole.
16: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
5: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa že sa radovať smiem.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Kalhoty ukazují víc než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
15: Tohle je Radio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Máme pro vás další informace. Vysokoškolští studenti v Olomouci, jídlo dražší nebude. Univerzita Palackého Olomouce rozhodla zachovat ceny jídel ve svých jídelnách na stávající úrovni, a to i přes zrušení účelových státních dotací, píše deník. Jídla se tu dál pohybují okolo stovky. Zavřený bude zítra jižní vstup do zámku v Hranicích. Dojde totiž na čištění vstupního portálu u vstupu z Pernštejnského náměstí. Dvora na zámku bude přístupná ze severu od náměstí 8. května. Lešení bude na Rígrově náměstí v Kroměříži. Město tu nechá opravit budovu u Šafaříkovy ulice. Sníží energetickou náročnost domu. Jde o školní jídelnu základky Komenského. Práce začnou v tomto měsíci a potrvají půl roku. Rostou prodeje ojetin. V květnu se v České republice prodalo přes 76 tisíc ojetých aut, což je asi o 5% víc než v dubnu. Průměrná cena ojetého auta je 327 tisíc korun. Téměř třetinu prodejů tvoří auta s cenou do 100 tisíc, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: Prostějovští tenisté jsou světoví. Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku ATP vzhůru o 10 míst na 17. příčku. Je českou dvojkou. Lepší pozici drží tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. Ten je na 12. místě světového žebříčku.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Dnešek na opalovací krém, od zítřka to má být spíše na deštníky a na mikiny. Víme, jak bude. Dnes sluníčko, jasno anebo polojasno, 25 až 28 stupňů. Od zítřka půjdou teploty směrem dolů. V úterý 20 až 23, druhý pracovní den tohoto týdne má být oblačný anebo zatažený a také deštivý. Ve středu pod mrakem deštivo 15 stupňů, ve čtvrtek 19 stupňů a oblačno nebo vysoká oblačnost.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Blesková dopolední doprava z Olomouce, také z Bruntálu. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci. Policejní hlídky na Velkomoravské, také na Volkrově ulici u Penny. Silný provoz je v Olomouci kvůli nehodě na kraji města na Chvalkovické ulici a další bouračku vidíme v Bruntálu poblíž pizzerie na ulici Zahradní. Za volantem vám kryjeme záda, vaše peněženky i nárazníky. Šťastnou cestu.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
9: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: sobotu 13. června ožijí Smetanovy sady v Prostějově akcí s názvem Prostě piknik komunitní snídaně. Od 9 do 12 hodin se prostor kolem altánu u hradeb promění v místo sousedských setkání, dobrého jídla, hudby a pohodové atmosféry. Primátora města Prostějova Františka Jury se ptáme, co si pod pojmem komunitní snídaně mohou lidé představit.
1: Je to vlastně velmi jednoduché. Přijdete do parku, vezmete si deku, sednete si s rodinou nebo s přáteli, dáte si něco dobrého a strávíte příjemné odpoledne mezi ostatními lidmi. Někdo si může přinést vlastní snídaní, někdo si dá něco od partnerů akce a někdo také může přijít jenom posedět a užít si skvělou atmosféru. Důležité je, aby se lidé cítili dobře a aby si prostě mohli užít trochu jinak než obvykle. Tak si přijďte prosím všichni užít společně první komunitní snídaní v Prostějově. Všechny vás zveme.
0: Říká primátor města Prostějov František Jura. Děkujeme. Více na webu Prostějov.eu.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Díky, že posloucháte tohle rádio 8. června. Přejeme hezké pondělí a máme další tipy, kam vyrazit. Olomoucké kino Metropol zve do svého zítřejšího, tedy úterního art klubu na dánský snímek Hon. V hlavní roli Mads Mikkelsen, který na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v roce 2012 získal ocenění za nejlepší herecký výkon. Dánský snímek Hon zítra v olomouckém Metropolu. Olomoucký letňák pořádá další úterní kvízový večer. Tentokrát bude téma vesmír. Od černých děr až po Star Wars. Úterní kvízový večer na letňáku v Olomouci od 18 hodin. Zdravíme také na Boskovicko. Letovice mají pro malé i velké návštěvníky muzejní noc. Bude to tento pátek od 17 hodin. Čeká nás zábavná vesmírná stezka, která povede z muzea až do letovického kulturáku. A o víkendu jsou na programu také židovské hranice. Konkrétně prohlídka židovské synagogy i hřbitova v Hranicích. Uskuteční se tuto sobotu 13. června od 14 hodin.
2: Rádio Metropole, kam vyrazit?
4: Je to to!
0: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
5: To je jasný.
0: S námi vám neuteče žádný gól.
6: Ten fotbal si musíš prosadit.
7: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
8: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
9: Franto, co ty haldiš šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
16: Máte ucpanou kanalizaci?
4: Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz
18: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
19: Radio Metropole
20: a dopolední chill.
21: Už se těšíš do...

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Kamiony ode dneška dál neprojedou Olomoucí. Opět tu platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun do ulic Ferstrova, Albertova a Pražská. Úsek převzal do vlastnictví Olomoucký kraj a zákazem zabrání tyrákům krátit si cestu přes město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Lidem se daří sehnat práci v Olomouckém kraji. Nezaměstnanost tu klesla v květnu na 5,1%. Úřady práce v regionu na konci května evidovaly 21 035 lidí bez práce, tedy o 370 méně než v dubnu. Volných míst oproti předchozímu měsíci v Olomouckém kraji přibylo o 231 na 4554. Na 10 volných pracovních míst připadlo v Olomouckém kraji v květnu 46 uchazečů o zaměstnání.
1: Sport.
3: Trenér Bčka fotbalové Sigmy Olomouc Roman West se loučí. Dohodl se s klubem na ukončení smlouvy k závěru měsíce, informuje web klubu. Tým povede ještě v posledním utkání Moravskoslezské fotbalové ligy proti Třinci ve středu od 16 hodin v Olomouci.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Ta úplně nejvíc klasická pranostika 8. června říká: Medardova kápě, 40 dní kape, což se ale nejspíš nestane. Víme, jak bude. Dneska většinou azuro, žádné přehánky, žádný déšť, jenom sluníčko a k tomu letních 25. Pršet má na Moravě až zítra a taky ve středu a potom ještě výhledově v pátek a o víkendu. Takže by ten Medard dorazil letos se zpožděním.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že komplikace teď máme v Olomouci na 17. listopadu. Je tu silnější provoz po srážce dvou osobáků a jednoho motorkáře. Na místě záchranáři a taky policie, která tady řídí dopravu. Jinak havárii dvou aut máme na Balašsku na silnici 57 u Bystřičky a nehoda se dořešuje v Prostějově v ulici Na Blatech. Tady osobní auto srazilo cyklistku a na místě je sanitka. A policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Je tady pondělí a my jsme veselí, protože ladíme Rádio Metropole. A taky dneska víme, kde se skvěle nabaštíme. Jsou tady naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Indická máslová čočka s fazolkami, nebo řepové ragu s rozmarínem, a nebo pohankové placičky. Tak to nás dneska čeká v restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky mlanýžové kuře, a nebo mořská štika, dneska v restaurantu Lobster na Šantovce. Vepřová líčka pečená po selsku se špenátem a cibulkou. Kuřecí řízečky smažené v parmazánové krustě, anebo špagety carbonara dneska u Červeného volka. A je tu i kuřecí čína nebo smažený hermelín v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to robisměs na kari a žampionech, kuřecí steak s bretaňskou zeleninou, anebo špenátové risotto. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz. To je ta nejlepší adresa ve městě. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Láska je láska.
5: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
14: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
15: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
16: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
17: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
18: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.
0: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Kucí, nevíte, kde máme soupeře?
3: Jo, tady jsou, jenom se musíš podívat dolů.
4: S hodně velkou nadsázkou by si tohle mohli říkat naši reprezentanti na fotbalovém mistrovství světa. Stačí se podívat na průměrnou výšku soupeřů v naší základní skupině. Češi měří v průměru 185,7 cm, Korejci 181,9, Mexičané 179,5 cm a Jihoafričané 178,8 cm. Tak snad budou mít naši kluci výhodu nejen ve výšce, ale i v gólech. Mistrovství světa startuje už ve čtvrtek večer zápasem Mexiko Jihoafrická republika a my vstoupíme do turnaje v pátek ve 4 ráno našeho času proti Jižní Koreji.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů. Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. V opravách cest pokračuje ředitelství silnic a dálnic. V Olomouckém kraji má v plánu kvůli práci omezení dopravního provozu na 6 místech, a to na silnicích 11, 46, 47.

0: Malou studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem.
1: Řekl ředitel lázní Karlova studánka Martin Voženílek. Na Nové stezce je 12 zastavení a projít ji lze zhruba za 3/4 hodiny. Volně přístupná je celý rok a vhodná je i pro rodiny s dětmi a kočárky. Petr Kramný chce zpět k soudu. Muž, který byl v roce 2016 odsouzen po dlouhém procesu k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě, požádal znovu o obnovu řízení. Už po třetí budeme sledovat, jak se toto téma vyvine. Sport. Do dalšího turnaje dnes se vstoupí tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V pozici nasazené dvojky podniku se představí na Challengeru v Katovice. Na úvod vyzve na antukovém kurtu dnes po 18. hodině Itala Guerrieriho. Přineseme vám výsledek.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude. Dneska ještě letní teploty kolem 25 a sluníčko. Zítra dorazí studená fronta a taky přehánky. Takže dneska je to na opalovačku, zítra se budou hodit deštníky a taky ve středu. A výhledově ve čtvrtek by mělo být přechodně polojasno a na teploměru maximálně 20 stupňů.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme dodržovat 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova anebo Krapkova, a 50 nám v Olomouci hlídají radary na Okružní, Přerovské, Slavonínské a na Jižní. A ještě se podíváme na Šumpersko, tady máme hlášené odstavené nákladní vozidlo, je to na silnici 44 u obce Rájec. Ten nákladák má poruchu, tak pozor na něj a šťastnou cestu.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: říkáš? Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 8. června a svátek slaví Medard. Tipnete si, kolik jich v Česku máme? Přibližně jenom 30. A všichni známe pranostiku Medardova kápě 40 dní kape. Buďte bez obav, dnes pršet nemá. 75. narozeniny slaví zpěvačka s parádním chraplákem Bonnie Tyler a kulatou 50. má americká tenisová hvězda Lindsay Davenport. Na dnešek připadá Světový den oceánů a také Den nejlepších přátel. My jsme vaši nejlepší rádioví kámoši a máme pro vás doslova moře muziky i v pondělí 8. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
3: Nebojte se.
2: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Metropole.
15: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
16: Teda skoro na přání.
15: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepa.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na dodržování pravidel silničního provozu v Olomouci dohlížejí strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes bude hlídat povolenou rychlost na 5 ulicích. Volkrova, Kyselovská, Prokopa Holého, Hejdukova a Třída Svornosti. Tak na to pamatujme.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnice zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude v úterý a ve středu. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany už se napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí a stále častěji hledají zaměstnance.

0: Facebook Rádia Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
2: O Medardovi samozřejmě existuje víc pronostik než ta jedna, kterou známe všichni. Taky se říká, že když na Medarda prší, voda břehy vrší, nebo když se Medard rozvodní, pršívá pak 40 dní. Takhle, dneska určitě pršet nebude, počítáme hlavně se sluníčkem a s odpoledními teplotami kolem letní 25. Nicméně deštníky se tento týden budou hodit, hlavně zítra, ve středu a taky v pátek a o víkendu.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Ferestrova, stojí prý kousek od křižovatky pod fakultní nemocnicí. Hlídka taky na Prostějovsku, když se jede po silnici 366 na Smržice a Kostelec, anebo v Březové na Cvitavou, na Brněnské. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc.

0: výjimečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
5: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Tohle je
12: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Cože, to už je červen? Ano, už máme druhý červnový týden? Ano. A je tu klasický, tradiční pondělní host našeho rádia? Ano. Náš dvorní astrolog Antonín Vaudiš. Ahoj, vítám tě ve vysílání, co si o tomto týdnu myslíš?
2: Ahoj, Luky, a zdravím tebe i posluchače. On ten týden je moc hezký, skutečně moc hezký. Odpracuje to na nebi Venuše, která nejdřív v blízkosti Jupiteru vytváří pocity obecného blaha, zejména v úterý a ve středu. A to se děje za rok jenom jednou. Až Venuše to spojení s Jupiterem opustí, tak v sobotu, v neděli vstupuje do vazeb na Uran a to vytváří takový jako milenecký klima, seznamovací klima, ale i pro manželé a dlouhodobý vztahy je to takový jako oživující, obnovující.
1: Krásu tohoto týdne si bez nároku na honorář odpracují Venuše a Jupiter. Kde je ale slabé místo?
2: Administrativa, korespondence z úterka na středu, tam lidé budeme podávat velké výkony, bude třeba něco, nějaký písemnosti nebo někam zajet. Náročnější cesty na trpělivost, vytrvalost, ale to povolí. Jo, úterý, středa, tam toho, myslím, budeme mít všichni plný brejle, ale ono to není na pořád.
1: Astrovzkazy do vašich uší na našem rádiu každé pondělí doručuje náš dvorní astrolog Antonín Vaudiš. Děkujeme a ať nám všem hvězdy svítí na životní cesty.
2: Moc ti děkuju. Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice s pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
15: Veď predsa že sa radovať smiem.
14: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
16: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
14: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

Radio Metropole. Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Metropole.

0: Petrovens. Další informace. Vysokoškolští studenti v Olomouci. Jídlo dražší nebude. Univerzita Palackého Olomouce rozhodla zachovat ceny jídel ve svých jídelnách na stávající úrovni, a to i přes zrušení účelových státních dotací, píše Deník. Jídla se tu dál pohybují okolo stovky. Zavřený bude zítra jižní vstup do zámku v Hranicích. Dojde totiž na čištění vstupního portálu u vstupu z Pernštejnského náměstí. Dvora na zámku bude přístupná ze severu od náměstí 8. května. Lešení bude na Rígrově náměstí v Kroměříži. Město tu nechá opravit budovu u Šafaříkovy ulice. Sníží energetickou náročnost domu. Jde o školní jídelnu základky Komenského. Práce začnou v tomto měsíci a potrvají půl roku. Rostou prodeje ojetin. V květnu se v České republice prodalo přes 76 tisíc ojetých aut, což je asi o 5% víc než v dubnu. Průměrná cena ojetého auta je 327 tisíc korun. Téměř třetinu prodejů tvoří auta s cenou do 100 tisíc, píší o tom Novinky.cz. Sport. Prostějovští tenisté jsou světoví. Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku ATP vzhůru o 10 míst na 17. příčku. Je českou dvojkou. Lepší pozici drží tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. Ten je na 12. místě světového žebříčku.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Ta úplně nejvíc klasická pranostika 8. června říká: medardova kápě, 40 dní kape, což se ale nejspíš nestane. Víme, jak bude. Dneska většinou azuro, žádné přehánky, žádný déšť, jenom sluníčko a k tomu letních 25. Pršet má na Moravě až zítra a taky ve středu a potom ještě výhledově v pátek a o víkendu. Takže by ten medard dorazil letos se zpožděním.
4: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci s radarem dneska měří v Olomouci například na Svornosti, anebo taky v Hodolanech na Prokopa Holého. Policejní hlídku máme hlášenou na D1 na exitu Přerovich, anebo na exitu Hulín Západ. A komplikace máme i na dálnici D46 kolem 31. kilometru na trase Olomouc Prostějov. Tady projíždíme se zvýšenou opatrností, protože kousek od sjezdu na Olšany u Prostějova by měl stát porouchaný autobus. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Láska!
6: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
9: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Začneme dopravou. Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo aktuální mapu oprav na červen. Na omezení můžeme v Olomouckém kraji narazit hned na 6 místech. Konkrétní lokality zmiňuje report.cz. Blíží se moravské divadelní léto. Tentokrát se stěhujeme do prostor Olomouckého Letňáku a začínáme už tuto neděli. A kdyby cokoliv, kompletní program najdeme už teď na webu Moravského divadla. Zdravíme taky do Zábřehu, kde startuje druhá etapa revitalizace na sídlišti Severovýchod. Očekává se tady i rozsáhlá obnova zeleně. Další informace pro nás má oficiální městský web www.zábřeh.cz, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
0: A odpolední chill. Ideální soundtrack.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Kamiony ode dneška dál neprojedou Olomoucí. Opět tu platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun do ulic Ferstrova, Albertova a Pražská. Úsek převzal do vlastnictví Olomoucký kraj a zákazem zabrání tyrákům krátit si cestu přes město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Lidem se daří sehnat práci v Olomouckém kraji. Nezaměstnanost tu klesla v květnu na 5,1%. Úřady práce v regionu na konci května evidovaly 21 035 lidí bez práce, tedy o 370 méně než v dubnu. Volných míst oproti předchozímu měsíci v Olomouckém kraji přibylo o 231 na 4554. Na 10 volných pracovních míst připadlo v Olomouckém kraji v květnu 46 uchazečů o zaměstnání.
1: Sport.
3: Trenér Bčka fotbalové Sigmy Olomouc Roman West se loučí. Dohodl se s klubem na ukončení smlouvy k závěru měsíce, informuje web klubu. Tým povede ještě v posledním utkání Moravskoslezské fotbalové ligy proti Třinci ve středu od 16 hodin v Olomouci.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.

0: Vltavou, taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice na exitu Unčovice nebo na Prostějovsku na trase Kostelec Hluchov. A máme hlášenou i bouračku, která se dořešuje v Hněvotíně u Vancla. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Český průkopník grime scény Smack One v pátek 5. června uzavřel svou dosud největší kampaň.

0: Na masivní narozeninové party v pražské Roxy trojtý release není jen marketingový tah, je to jasný signál, že začíná nová kapitola v jeho kariéře i v osobním životě. Bude mít dítě a navíc oslavil kulatou čtyřicítku, tak všechno nej a pojďme dále. Karlo založil novou značku kávy Brick. A$AP Rocky bude mít koncert v Praze, kde v O2 aréně vystoupí už 4. října. 8. června je release day pro Bulhara. Najdeš na jeho novém albu 13 věcí a mezi hosty je například ICL. Izomandias má venku nový videoklip Milujou mě nenávidět. Tenhle ten klípek vznikal v prostorách pardubického krematoria, kde se mimochodem natáčel taky český legendární film Spalovač mrtvol. No a svou debutovou desku má venku Maizman, vítěz prvního ročníku soutěže Mac v Rap, tak to je česká rap publika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká rap publika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Rádio Metropole. Metropole. Odpoledne ve městě.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: více na nissan.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Thank you.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Díky, že posloucháte tohle rádio 8. června. Přejeme hezké pondělí a máme další tipy, kam vyrazit. Olomoucké kino Metropol zve do svého zítřejšího, tedy úterního art klubu na dánský snímek Hon. V hlavní roli Mads Mikkelsen, který na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v roce 2012 získal ocenění za nejlepší herecký výkon. Dánský snímek Hon zítra v olomouckém Metropolu. Olomoucký letňák pořádá další úterní kvízový večer. Tentokrát bude téma vesmír. Od černých děr až po Star Wars. Úterní kvízový večer na letňáku v Olomouci od 18 hodin. Zdravíme také na Boskovicko. Letovice mají pro malé i velké návštěvníky muzejní noc. Bude to tento pátek od 17 hodin. Čeká nás zábavná vesmírná stezka, která povede z muzea až do letovického kulturáku. A o víkendu jsou na programu také židovské hranice. Konkrétně prohlídka židovské synagogy i hřbitova v Hranicích. Uskuteční se tuto sobotu 13. června od 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Je to to!
4: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
5: To je jasný.
4: S námi vám neuteče žádný gól.
6: Ten fotbal si musíš prosadit.
7: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
8: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
9: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
14: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
15: Nebojte se.
14: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
16: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
17: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
18: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
19: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
18: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
19: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
18: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
20: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
21: A kdy
0: www.olomoucibeat.cz.
3: Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
5: Industriální prostor BOV.
3: Sochy Honzy Dostála.
5: Světla. A do toho pořádnej rokovej nářez z Horkýže Slíže.
3: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
20: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
21: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
22: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na dodržování pravidel silničního provozu v Olomouci dohlížejí strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes bude hlídat povolenou rychlost na 5 ulicích. Volkrova, Kyselovská, Prokopa Holého, Hejdukova a Třída Svornosti. Tak na to pamatujme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Důhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude v úterý a ve středu. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany už se napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí a stále častěji hledají zaměstnance na Filipínách. Trend sílí ve stavebnictví, dopravě i zdravotnictví. Na konci března u nás pracovalo téměř 15 tisíc Filipínců, z nichž 2/3 tvoří muži, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Mannheim nebo Düsseldorf. Česká hokejová reprezentace už má jasno, příští rok své zápasy ve skupině

0: A 40 dnů nevypadá, ale první přeháňky se v předpovědi skutečně objevují.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Olomouci, počítejte s kolonami, a to na třídě Svobody, na třídě Kosmonautů, zdržet se můžete také na Pastarce nebo na ulici Dobrovského. Nehodu dořešujeme mezi obcemi Hněvotín a Nedvězí. Bouralo se také mezi obcemi Zašová a Zubří, tady je i kolona zhruba na půl hodinky a nehodu nám hlásíte také na Zlínsku, a to mezi obcemi Bohuslavice u Zlína a Doupravy. Tak tady taky nohu z plynu.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky,
2: víc energie.
3: Víc energie.

0: Plusu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.

0: Tramway.
1: Radio Metropole.
2: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka.
3: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Kucí, nevíte, kde máme soupeře?
3: Jo, tady jsou, jenom se musíš podívat dolů.
4: S hodně velkou nadsázkou by si tohle mohli říkat naši reprezentanti na fotbalovém mistrovství světa. Stačí se podívat na průměrnou výšku soupeřů v naší základní skupině. Češi měří v průměru 185,7 cm, Korejci 181,9, Mexičané 179,5 cm a Jihoafričané 178,8 cm. Tak snad budou mít naši kluci výhodu nejen ve výšce, ale i v gólech. Mistrovství světa startuje už ve čtvrtek večer zápasem Mexiko Jihoafrická republika a my vstoupíme do turnaje v pátek ve 4 ráno našeho času proti Jižní Koreji.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
9: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
12: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
20: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
21: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
20: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
22: Radio Metropole. Metropole. Odpoledne ve městě.

0: again.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 17 hodin.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Máme pro vás další informace. Vysokoškolští studenti v Olomouci. Jídlo dražší nebude. Univerzita Palackého Olomouce rozhodla zachovat ceny jídel ve svých jídelnách na stávající úrovni, a to i přes zrušení účelových státních dotací, píše deník. Jídla se tu dál pohybují okolo stovky. Zavřený bude zítra jižní vstup do zámku v Hranicích. Dojde totiž na čištění vstupního portálu u vstupu z Pernštejnského náměstí. Dvora na zámku bude přístupná ze severu od náměstí 8. května. Lešení bude na Rígrově náměstí v Kroměříži. Město tu nechá opravit budovu u Šafaříkovy ulice. Sníží energetickou náročnost domu. Jde o školní jídelnu základky Komenského. Práce začnou v tomto měsíci a potrvají půl roku. Rostou prodeje ojetin. V květnu se v České republice prodalo přes 76 tisíc ojetých aut, což je asi o 5% víc než v dubnu. Průměrná cena ojetého auta je 327 tisíc korun. Téměř třetinu prodejů tvoří auta s cenou do 100 tisíc, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
4: Prostějovští tenisté jsou světoví. Jakub Menšík se

0: oblačná obloha. V úterý přibude oblačnosti a odpoledne se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů. Ve středu se pak citelně ochladí a vrátí se deštivější počasí. 8. června jsme v České republice v minulosti naměřili i teploty přes 33 stupňů Celsia. Letos ale tak vysoko teploměry rozhodně nedostanou.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Olomouci na kruháči u Globusu nám hlásíte odstavené auto. Pozor na cestách také na nehody. Stále dořešujeme nehodu mezi obcemi Zašová a Zubří. Kolona je tu ale už jenom na 5 minut. Čerstvou bouračku nám hlásíte mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Tady se srazil autobus s osobákem. A na policejní hlídku pozor, kousek od Letovic číhají mezi obcemi Stvolová a Skrchov.
3: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 8. června a svátek slaví Medard. Tipnete si, kolik jich v Česku máme? Přibližně jenom 30. A všichni známe pronostiku Medardova kápě 40 dní kape. Buďte bez obav, dnes pršet nemá. 75. narozeniny slaví zpěvačka s parádním chraplákem Bonnie Tyler a kulatou 50. má americká tenisová hvězda Lindsay Davenport. Na dnešek připadá Světový den oceánů a také Den nejlepších přátel. My jsme vaši nejlepší rádioví kámoši a máme pro vás doslova moře muziky i v pondělí 8. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
8: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
1: Nebojte se.
0: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa, že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Rádio Metropole
15: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Ve čtvrtek vypadne proud, tedy na olomouckém magistrátu. Úřad omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města a jednotek integrovaného záchranného systému na dlouhodobý výpadek elektřiny. Účastníci budou řešit zajištění bezpečnosti obyvatel, provoz zdravotnických a sociálních zařízení či fungování dopravy. Budovy olomouckého magistrátu se přepojí na náhradní zdroje elektřiny a ve čtvrtek tak nebude úřední den. Na nelidské jednání minulého režimu ukázal olomoucký okresní soud, rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Ten byl od roku 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu vězněný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Měl odpojený telefon, zabavili mu rádio, nesměl číst noviny ani opouštět sídlo. Podle pamětníků mu státní bezpečnost odpírala i základní lékařskou péči kvůli jeho postojům.
4: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
3: Komentoval rehabilitaci obhájce Lubomír Miller. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje práci v Přerově. Hlásí, že už v půlce června bude mít v předstihu hotovou dostavbu protihlukových stěn v Předmostí a hotový bude i nový asfalt, včetně čerstvého značení u výjezdu z Velké Dlášky na silnici 55.
5: Hlas lidu.
3: Stará se stát o rodiny? Polovina lidí podle průzkumu CVVM považuje podporu státu pro rodiny s dětmi za dostatečnou. Naopak 2/5 oslovených se domnívají, že se vláda o rodiny stará málo. Z vybraných opatření, která by měla pomoci rodičům s malými dětmi, má nejvyšší podporu lidí pružná pracovní doba a zkrácené úvazky pro rodiče s dětmi, s čímž souhlasí 93% dotázaných.
5: Sport.
3: Svou 12. posilu oznámila během letní přestávky hokejová Olomouc. Na roční smlouvě se s extraligovými Kohouty domluvil 28-letý slovenský útočník Matuš Spodňák. Pomůže svými zkušenostmi ze zámoří.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37

0: za volantem.
1: Olomouce nám hlásíte dopravu bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si musíme dát, ale kousek dál u Prostějova. Tady jsou v sobě dvě osobní auta, a to na trase Mostkovice Kostelec na Hané. Pozor si dejte také u obce Zdonky, anebo mezi obcemi Horní Újezd a Výškovice. Tady se taky bouralo, tak na cestách hlavně opatrně.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Radio Metropole.
3: Metro Retro.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
2: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
5: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
8: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
9: To ono je to pravda.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
12: Kalhoty ukazují víc než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
13: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Který přinese nahanou většinou oblačnou oblohu a během odpoledne se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. Ve středu bude oblačnosti ještě více a počítat musíme častěji s deštěm nebo přehánkami. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 18 stupňů. A pranostika nám na tyto dny říká, že Metardova kápě 40 dní kape. Letos to sice zatím na 40 dnů nevypadá, ale první přehánky se v předpovědi skutečně objevují.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Taneční rádio z Olomouce.
13: Taneční rádio z Olomouce.
12: Rádio Metropole.

0: tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Začneme dopravou. Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo aktuální mapu oprav na červen. Na omezení můžeme v Olomouckém kraji narazit hned na 6 místech. Konkrétní lokality zmiňuje report.cz. Blíží se moravské divadelní léto, tentokrát se stěhujeme do prostor Olomouckého Letňáku a začínáme už tuto neděli. A kdyby cokoliv, kompletní program najdeme už teď na webu Moravského divadla. Zdravíme taky do Zábřehu, kde startuje druhá etapa revitalizace na sídlišti Severovýchod. Očekává se tady i rozsáhlá obnova zeleně. Další informace pro nás má oficiální městský web www.zábřeh.cz, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepa.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa, že sa radovať smiem.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Rádio Metropole.
10: Rádio Metropole.

0: protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
1: Čistá telepatie.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muzik.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Český průkopník grime scény Smack One v pátek 5. června uzavřel svou dosud největší kampaň a udělal to ve velkém stylu. V jediný den vydal stejnojmenné album, hlavní letní single s filmovým videoklipem Beverly Hills, no a večer vystoupil na masivní narozeninové party v pražské Roxy. Trojtý release není jen marketingový tah, je to jasný signál, že začíná nová kapitola v jeho kariéře i v osobním životě. Bude mít dítě a navíc oslavil kulatou 40, tak všechno nej a pojďme dále. Karlo založil novou značku kávy Brick. A$AP Rocky bude mít koncert v Praze, kde v O2 aréně vystoupí už 4. října. 8. června je release day pro Bulhara. Najdeš na jeho novém albu 13 věcí a mezi hosty je například ICL. Izolandias má venku nový videoklip Milujou mě nenávidět. Tenhle ten klípek vznikal v prostorách pardubického krematoria, kde se mimochodem natáčel taky český legendární film Spalovač mrtvol. No a svou debutovou desku má venku Maizman, vítěz prvního ročníku soutěže Mac v Rap. Tak to je česká rap publika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká rap publika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muzik.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Cože, to už je červen? Ano. Už máme druhý červnový týden? Ano. A je tu klasický, tradiční pondělní host našeho rádia? Ano. Náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Ahoj, vítám tě ve vysílání, co si o tomto týdnu myslíš?
2: Ahoj Luky, a zdravím tebe i posluchače. On ten týden je moc hezký, skutečně moc hezký. Odpracuje to na nebi Venuše, která nejdřív v blízkosti Jupiteru vytváří pocity obecného blaha, zejména v úterý a ve středu. A to se děje za rok jenom jednou. Až Venuše to spojení s Jupiterem opustí, tak v sobotu, v neděli vstupuje do vazeb na Uran a to vytváří takový jako milenecký klima, seznamovací klima, ale i pro manželé a dlouhodobý vztahy je to takový jako oživující, obnovující.
1: Krásu tohoto týdne si bez nároku na honorář odpracují Venuše a Jupiter. Kde je ale slabé místo?
2: Administrativa, korespondence ze úterka na středu, tam lidé budeme podávat velké výkony, bude třeba něco, nějaký písemnosti nebo někam zajet. Náročnější cesty na trpělivost, vytrvalost, ale to povolí. Jo, úterý, středa, tam toho, myslím, budeme mít všichni plný brejle, ale ono to není na pořád.
1: Astrovzkazy do vašich uší na našem rádiu každé pondělí doručuje náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Děkujeme, ať nám všem hvězdy svítí na životní cesty.
2: Moc ti děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Počúvaš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Ve čtvrtek vypadne proud, tedy na olomouckém magistrátu. Úřad omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města a jednotek integrovaného záchranného systému na dlouhodobý výpadek elektřiny. Účastníci budou řešit zajištění bezpečnosti obyvatel, provoz zdravotnických a sociálních zařízení či fungování dopravy. Budovy olomouckého magistrátu se přepojí na náhradní zdroje elektřiny a ve čtvrtek tak nebude úřední den. Na nelidské jednání minulého režimu ukázal olomoucký okresní soud, rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Ten byl od roku 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu vězněný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Měl odpojený telefon, zabavili mu rádio, nesměl číst noviny ani opouštět sídlo. Podle pamětníků mu státní bezpečnost odpírala i základní lékařskou péči kvůli jeho postojům.
3: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
2: Komentoval rehabilitaci obhájce Lubomír Miller. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje práci v Přerově. Hlásí, že už v půlce června bude mít v předstihu hotovou dostavbu protihlukových stěn v Předmostí a hotový bude i nový asfalt, včetně čerstvého značení u výjezdu z Velké Dlášky na silnici 55.
1: Hlas lidu.
2: Stará se stát o rodiny? Polovina lidí podle průzkumu CVVM považuje podporu státu pro rodiny s dětmi za dostatečnou. Naopak 2/5 oslovených se domnívají, že se vláda o rodiny stará málo. Z vybraných opatření, která by měla pomoci rodičům s malými dětmi, má nejvyšší podporu lidí pružná pracovní doba a zkrácené úvazky pro rodiče s dětmi, s čímž souhlasí 93% dotázaných.
1: Sport.
2: Svou 12. posilu oznámila během letní přestávky hokejová Olomouc. Na roční smlouvě se s extraligovými Kohouty domluvil 28-letý slovenský útočník Matuš Spodňák. Pomůže svými zkušenostmi ze zámoří.
0: Rádio Metropole, to na sebe. Který přinese nahanou většinou oblačnou oblohu a během odpoledne se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. Ve středu bude oblačnosti ještě více a počítat musíme častěji s deštěm nebo přehánkami. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 18 stupňů. A pranostika nám na tyto dny říká, že Metardova kápě 40 dní kape. Letos to sice zatím na 40 dnů nevypadá, ale první přehánky se v předpovědi skutečně objevují.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.